svaka čerga svojim putem kreće. Našoj čergi to je zadnje večer. Svaka čerga